Máme sem ča na mečana, jovitum nemoce kahahe señorita, magar pirbi na čanekiu.